noční můra sílí. Když krade zbytky síly, vymývám schované pro noci zklamané. A noční můra sílí, vracím se do chvíli,